dobře našli cíl, utopili lodi voda, v odvěkeře voda, samá voda a moře.